0: Aj táto skladba vám môže navodiť úsmev na tvári z Hemendexu z Rádia Express, Leony, Don't Worry, ale aj my sa o to staráme, aby ste ten úsmev na tvári mali, aby ste mali krajší útorok. Miša a Vlado, to sme my a pozdravujeme vás.
1: Prineste si do práce zbytočnosť a zapojte sa. Vyzývame vás nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a potrebujeme to dostať aj do médií. Preto máme na linke nášho českého moderátorského kolegu Petra Žíbala. Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Ty si náš taký kolega, trošku vzdialenejší teraz aktuálne, lebo robíš v Čechách v rádiu Európa 2. Voláme ti s takou výzvou, totižto my sme rozbehli Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
1: Takzvané MTVZ-ko, zapájajú sa do toho aj poslucháči, čo znamená, že keď máš doma nejakú vec, ktorú si kúpil a bil si sa do prs, že ja to raz v živote využijem a zatiaľ si to nevyužil, tak tento týždeň to chceme využívať. A keďže to má byť Medzinárodný týždeň, tak vlastne to chceme rozšíriť najskôr k našim bratrom do Čiech.
2: Je takto, ja moc zdravím bratry a sestry na Slovensko.
0: Tak teraz je na tebe, ale aby si to šíril ďalej, zapojil si sa do tejto iniciatívy a rozbehol to aj u vás v rádiu, že presne na svoje večerné vysielanie ty si zoberieš niečo, čo ostatní považujú za zbytočnosť, ale pre teba to dáva zmysel.
1: Máš doma také niečo, ja neviem, že sadu náradia, vŕtačku alebo niečo, čo nevyužívaš?
2: Když ste mi to říkali, tak som chvíľku premýšľal. Naskočila mi jedna vec. Ja mám totiž malou dcerku. Loni na Vánoce jí byl rok a já mám strašně rád takový ty kýčový Santa Clause, jak chodí, zvoní a různě se pitvoří, tančí.
1: To se nám páči. A teraz naša otázka znie, vieš to využiť počas tohto týždňa nejakým spôsobom v práci?
2: Ne.
0: Jak by nie?
1: Ale mal by si.
2: No tak počkejte, tak souhlas. Já totiž koupil jednoho takového jako extrémně vymazlenýho, drahýho. Strašně jsme se kvůli tomu hádali s manželkou, která říkala, proč tyhle ty zbytečnosti kupuju. Tak ale toho bych mohl teda vzít do rádia.
1: Jo, rozhodně ano.
2: A že bychom vlastně v rámci zbytečností rozjeli to, co vy jste nastřelili u nás v České republice pomocí Santa Clause.
0: Presně.
1: A tak se nám to velmi páči, protože přesně tyto věci hledáme, také, díky kterým jsme se možná i pohádali s našimi partnermi. Ale ty to využiješ a povieš ty svojej partnerke, ha, má to využitie.
2: Dívej se, až jsem to s tím naším Santou dotáhl.
1: No, medzinárodnú úroveň.
2: Zase udělal z Česka a Slovenska Československo.
0: To je...
1: Bože, ja pláčem od dojatia práve teraz.
0: Nádhra, keby tvoja žena tušila na začiatku, kam toto dospeje. Peter, tak ďakujeme krásne, sme radi, že sa z tohto naozaj stáva aj vďaka tebe Medzinárodný týždeň využitia zbytočnosti.
2: Se zlatí, ať sa vám moc daří a adžio zbytečnosti.
1: Áno. Ranná show Hemendex s Mišou.